0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu, slova a písně.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Když druhé hostě, a to neříkám teď jen tak z povinnosti, klidně napíšu si na tričko, že chci chodit s informatičkou, už jenom s informatičkou. Jo,
1: co se to děje, z dnešních kluků

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

pro touhu po kráse. Děkuji za ošklivost, děkuji za to, že utká se láska a nevraživost.

Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach

jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?